0: Zadní vlak, kro stanicu by prošel.
1: Znám opět, myslíš na mene, i tvoje...
2: 3ZZZ, 92.3 FM.
3: 3ZZZ, 92.3 FM.